You are listening to Radio 4EB 98.1 FM. Next program is presented by Czech Group. Posloucháte Radio 4EB 98.1 FM. Následující program připravila česká skupina.

Hezké sobotní dopoledne vám, vážení posluchači, přeje Jiří Procházka, a to přímo ze studia Rádia 4B. Právě posloucháte české vysílání na frekvenci 98,1 FM a můžete nás slyšet každou sobotu od 10. hodiny dopolední a slovenské vysílání to pak můžete slyšet každý pátek od 18. hodiny večerní. Také na stejné frekvenci, tedy 98,1 FM. Tak přeji narušený poslech, dobrou náladu.

Vážení posluchači, je sobotní dopoledne. Je 11. července, je právě 10 hodin a 7,5 minuty a 11. červenec je 192. dnem roku. Do konce roku zbývá 173 dní. No dnes je také světový den populace. No a svátek má dnes Olga.

No a do České republiky posíláme přání hezkého letního dne a samozřejmě pozdravení. A hned se podíváme, jaké počasí tam právě mají, tedy máme v České republice. Krušné hory mají v tuto chvíli, to je ještě pozdní noc nebo brzké, velmi brzké ráno. Krušné hory mají plus 15 stupňů, Praha 19, Kvilda na Šumavě 13, Českomoravská Vysočina 15, Brno na Jižní Moravě 17, Ostrava na Severní Moravě tam máš 15 a musím říct, že všechny ty teploty jsou v plusových hodnotách. No a jaké bylo ještě počasí 11. července v minulosti, tedy nejnižší a nejvyšší teploty měřené v pražském Klementínu? Tak nejnižší teplota byla naměřena v roce 1978 a sice plus 8,4 desetiny stupně Celsia a nejvyšší byla naměřena v roce 2010 plus 36 stupňů Celsia.

příští písnička tady jako přání všem marodům, kterým přejeme, aby se brzy uzdravili, aby to bylo rychlé a aby opět byli v té té pohodě, jaké byli před nemocí. Prostě tady je písnička od Hany Zagorové, Snad pro potěšení.

Já vím, že bych měl také něco říci o sportu, jenomže díval jsem se na výsledky fotbalu. Je to velmi složité, je jich velmi mnoho a tak jenom se konstatuje, že na mistrovství světa ve fotbale 2026 se v základní části odehrál už 72 zápasů. No a navíc, zítra končí tenisový turnaj ve Wimbledonu. Takže toho sportu je tolik a ten fotbal je opravdu tak složitý, že si musíme počkat na skutečné výsledky. Vím, že v semifinále je tuším Francie, ale ti, kteří z nás máme rádi fotbal nebo máte rádi fotbal, ti určitě mají daleko více informací a pečlivě sledují. Tak přejem, aby ten fotbal byl pořád stejně vzrušující.

No a pojďme se podívat, co se událo dnešní den, tedy 11. července u nás doma v Česku a také ve světě v minulosti. Tak v Česku. V roce 1412 tři mladí tovaryši, Martin Křidélko, Jan Hudec ze Slaného a Stašek Polák, byli popraveni na Staroměstském náměstí v Praze. Sám král Václav IV. Jim kladl za vinu, že bouřili proti prodeji odpustku vyhlášenému papežem Janem 23. O propuštění mladíku jednal na radnici mistr Jan Hus, avšak marně. Po tomto incidentu se ještě zhoršily vztahy mezi Husem a Václavem IV. No v roce 1809 v bitvě u Znojma porazila francouzská armáda armádu rakouského císařství. V roce 1951 Národní shromáždění schválil zákon číslo 65/1951 sbírky o ochraně státních hranic, který svěřil ochranu státní hranice do působnosti pohraniční stráže. V roce 1960 poslanci Národního shromáždění schválili socialistickou ústavu a přijali nový název Československá socialistická republika. Současně podstatně změnili státní znak zcela proti pravidlům heraldiky. V roce 2017 česká tenistka Karolina Plíšková se stala světovou tenisovou jedničkou, kterou byla pouhých 8 týdnů. No a ve světě v roce 1244 tatarské hordy rabují Jeruzalém, vyvraždují křesťané a vyhánějí ven z města Židy. V roce 1346 český král Karel IV. Byl zvolen králem Svaté říše římské. V roce 1895 vůbec první automobilový závod z Paříže do Bordeaux o délce 1177,8 km ujel vítěz za 48 hodin a 48 minut. V roce 1943 masakr Poláků ve Volyni ukrajinskými nacionalisty. V roce 1945 Sověti souhlasí s předáním západního Berlína spojencům. V roce 1955 Kongres Spojených států amerických odsouhlasil, že na každé bankovce bude nápis In God We Trust, čili věříme v Boha. V roce 1987 počet lidí na Zemi překročil hranici 5 miliard. Za 5 miliardého obyvatele planety byl prohlášen Matěj Gašpar, narozený v Zábřehu. 5 miliardový obyvatel. No to je opravdu číslo. Dobře, pojďme dál. V roce 2010, Španělé se v Jihoafrické republice poprvé stali mistry světa ve fotbale. No a kdo se narodil 11. července, tak v Česku to byla v roce 1911 Marie Glázerová, herečka. V roce 1913 Zdeněk Galuška, spisovatel, vypravěč a malíř. V roce 1920 Dana Medřická, herečka. V roce 1933 Olga Havlová, první manželka Václava Havla. No a v roce 1938 Jiří Krampol, herec. Bohužel od minulého roku 26. července již není mezi námi. No a ve světě to byl v roce 1915 Jul Briner, rusko-americký divadelní a filmový herec. Určitě si všichni pamatujete na Sedm statečných. V roce 1916 Gough Whitlam, premiér Austrálie. V roce 1934 Giorgio Armani, italský modní návrhář. V roce 1990 Karolina Voznická, dánská tenistka. No a kdo nás opustil? Tak v roce 1856 to byl Josef Kajetán Till, český dramatik, spisovatel. V roce 2011 Jaroslav Jiřík, český hokejista. A v roce 2015 to byl Ota Petřina, kytarista, skladatel, textař, zpěvák a kapelník. No a ve světě v roce 1937 nás opustil George Gershwin, americký skladatel, a v roce 2023 to byl Milan Kundera, česko-francouzský spisovatel.

0: No a jsme u svátku. Tak dnes, jak už jste slyšeli, má svátek Olga. 12. zítra je to Bořek. 13. v pondělí Markéta. 14. Karolina nebo Karla. 15. ve středu bude Jindřich slavit svátek. 16.7. Luboš. V pátek 17. to bude Martina. No a příští sobotu Drahomíra. Tak všem přejeme hezkou oslavu, dobrou zábavu, ať prostě ta radost vydrží co nejdéle, a tady je písnička s přáním.
1: Tvá ústa medová.

No a jsme u narozenin. Po svátku narozeniny, ono je to většinou obráceně, ale prosím. Takže všem, kteří měli, mají a nebo v blízkých dnech budou mít narozeniny, všem přejeme. Zdraví, štěstí, dlouhá léta, ještě to, co je čekají. A aby ta léta byla opravdu v pohodě a s přáním je tady i písnička.

No a než se dostaneme do Českého klubu, tak zde máme zprávu z generálního konzulátu v Sydney. Poslechněme si. Dobrý den, milí přátelé, píši z konzulátu. Velmi ráda informuji o tom, že GK Sydney má již k dispozici mobilní stanici, prostřednictvím které je možné přijímat žádosti o cestovní pasy v terénu. Mimo generální konzulát v Sydney. Jsem opravdu ráda, že Sydney je první zastupitelským úřadem Československé republiky na světě, kde je stanice zprovozněná a doufám, že díky tomu budeme moci zvýšit komfort žadatelů, kteří teď mohou využít takzvaných konzulárních dnů, v rámci kterých budou žádosti přijímány a nebudou tak muset cestovat do Sydney. Na přelomu června a července jsem absolvovala dvě cesty do Wellington a do Melbourne, kde byl zájem velký a kde jsme si vyzkoušeli, že mobilní stanice funguje a technicky je připravena na přijímání žádostí. Já jsem zapomněl asi podotknout, že tento dopis je od generální konzulky, to bylo to GK na začátku mé zprávy, a že to je generální konzul paní Hanna Flanderová. Tak proto je ta zpráva pro vás, pro posluchače a pro českou komunitu, proto je psána jako od ženy. Na základě těchto prvních pilotních výjezdů jsme uveřejnili na našich webových stránkách informaci o tom, jak je možné se k podání žádosti registrovat a co je potřebné udělat. Článek je uveřejněn v české i anglické verzi. K projevení zájmu je zapotřebí vyplnit formulář, který je uveden v článku. Na základě počtu zájemců budeme organizovat cesty do míst, kde jich bude dostatečný počet. A mám tu prosbu. Vzhledem k tomu, že ne všichni naši krajané bohužel čtou webové stránky nebo na Facebooku nejsou, potřebujeme dostat informaci co nejširšímu okruhu lidí, aby byla naše krajanská obec o možnosti podání žádosti informovaná. To se tedy teď právě děje, vážení posluchači. Já pokračuji v článku. Prosím vás tedy laskavě o sdílení článku všemi možnými způsoby ve vašich WhatsAppových skupinách, na webových stránkách, Facebooku, Instagramu a podobně. Poprosím rovněž ty z vás, kteří vydávají krajanské časopisy, newslettery anebo jakékoliv další informační zdroje pro komunitu o uveřejněné zprávy právě tam. Ve Wellingtonu i Melbourne se nám bohužel stalo, že se přihlásili zájemci pár dnů poté, co jsem odjela, a to znamená bohužel jejich opětovné cestování do Sydney. První ohlasy na uveřejnění článku jsou nicméně už teď enormní, takže začneme plánovat cesty na termíny září a prosinec. Nebo září až prosinec. Již nyní to vypadá, že tyto cesty budou zahrnovat Auckland, Christchurch, Brisbane, Perth a Adelaide. V této souvislosti by bylo dobré, kdybyste mi napsali, zda plánujete na druhou polovinu září nebo prosinec, nebo na období září až prosinec, nějakou akci, abych s ní mohla moji návštěvu v rámci konzulárního dne spojit. Jakoliv bych chtěla cestovat za vámi všemi, čas a zdroj jsou omezený. Což jistě chápete. Jistě pochopíte i to, že v klasický vánoční čas, kdy v podstatě všichni organizují akce spojené s Mikulášem, koncem roku a Vánocemi, nebudu moci být na pěti místech najednou, byť bych chtěla. Moc děkuji za vaši ochotu a spolupráci. Kdybyste měli jakékoliv dotazy, samozřejmě se na mě obraťte. Přeji příjemný den, přeji krásnou oslavu dne Cyrila a Metoděje, pozdrav všem ze Sydney a posílá ho Hanna Flanderová, generální konzulka. Tak to byla zpráva z konzulátu, že tedy už možná, nebo pravděpodobně, nebo podle jejich příslibu, určitě nebudeme muset jezdit pro pasy a podobné věci do Sydney.

30. S cílem, aby se co nejvíce rodičů a dětí mohlo setkávat společně a ulehčili jsme tím cestování rodičům, sourozenců různého věku. Slovenská škola ta bude mít příští zkoušky 25. července, 8. srpna a 22. srpna. Pro více informací o Klokánkovi, o české škole, volejte Mili Umlav na telefonu 0437 720 682 a informace o slovenské škole vám podá Ivana Oumara na mobilu 0498 130 271 a nebo navštivte webové stránky Československého klubu.

ti patří. Bude výběr různých upravených druhů masa, salátu a příloh pro každého něco. Cena porce $25. Bude megatombola. Cena losu je $5. Cukrárna nabízí domácí pečivo, zákusky, kávu, čaj. No a Barte nabízí výběr oblíbených nápojů, jako například Kozel, Plzeň, Budvar, Krušovice. A pokud máte zájem se zúčastnit prodejní výstavky domácích uměleckých výrobků, volejte 0497 344 377. Objednávky z obědu jsou žádoucí a doporučujeme, abychom připravili dostatek porcí jídel. Volejte tedy na mobil 0497 344 377 nebo mailujte na cc@csklubqld.org.au. No, samozřejmě, že je zde ještě taky možnost navštívit webové stránky CS Československého klubu na website, kde najdete vlastně všechny podrobnosti, jak o školách slovenské a české v oklokánku, ale i o jídelníčku, který pro vás Československý klub připravuje.

No a nezapomínáme na páteční večeři, takže v pátek 17. července od 6. do pozdních hodin večerních bude za $22 podávané menu v páteční večeře a bude to polévka, to bude hrachový krém s uzeninou, bude tradiční vepřová pečeně zelí knedlík, bude kuřecí řízek s bramborovým salátem, bude vepřový řízek s bramborovým salátem. To vypadá jako na správnou českou kuchyni příští pátek. Polévka je součástí každého jídla a proto si objednejte včas, volejte mobil 0497 344 377 nebo mailujte na mail ccq@csklubqld.org.au. Samozřejmě dobrou chuť.

Vážení posluchači, naše dnešní české vysílání Rádia 4 HB na frekvenci 98,1 FM končí. Já jsem Jiří Procházka, děkuji vám za vaši společnost. Přeji vám hezký víkend, hezký celý víkend, hezkou sobotu, konec dnešního dne, aby byl také hezký. Příští vysílání bude v němčině, no a my se snad uslyšíme příště. Takže ještě jednou naslyšenou příště.